až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti drát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí haj, haj, haj.

0: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Radio.
1: Hey, man, what's up?

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Color Music Radio.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouch.
5: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
1: Bylo 9 hodin.
8: Color Music Radio.
9: Color Music.
10: Color Music.
11: Color Music.
12: The best music.
13: The best music.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO. Podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže. V Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash. Svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
5: Nejprve musíš zapnout časový okno.
4: All famous.
5: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
6: I like Michael Jackson.
5: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
7: And is she hot? This is Madonna.
5: Whitney Houston.
8: Michael Jackson is the man of the 80s.
5: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
9: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v září roku 1986 a 1996? Zuzana Maxa za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
10: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single story.

0: dohrál nám Phil Ferron s novinkou I Can Prove It. Kdo ale nemůže potvrdit autenticitu své skladby, je Farley Check Master Funk.
1: To ne!
0: Je 6. září 1986 a na první příčku britského dance žebříčku se dostává jeho single Love Can Turn Around. Londýn tančí, šampaňské teče. Jen v jednom chicagském studiu je zatraceně dusno. Abychom pochopili proč, vrátíme se nějaký ten pátek zpátky v čase. Farley Keith Williams, jeden ze zakladatelů Hot Mix 5, legendárního DJského komanda rádia WBMX, sdílel na začátku 80. let pár roků domácnost se Stevem Hurlem, kterému celé Chicago říká Silk.
2: My DJ name was Steve Silk Hurley and I said I was gonna start calling myself Jackmaster Silk.
0: Dvě vycházející hvězdy chicagské houseové scény a jedna lednice, jenže tady nešlo o jídlo. Farley je liška podšitá a brzy do spolubydla vrazil Clean. Jacking je v Chicagu taneční šílenství, proto ten alias Jackmaster a přetahovaná o umělecké jméno. Dva mistři jackingu pod jednou střechou. To prostě nemohlo dopadnout dobře.
2: And when he said that, I was like, how can you change your name to Steve Jackmaster Hurley? I'm the real Jackmaster because I put this like I do that in all my records and I sample it, right? By Friday, his name was changed to Farley Jackmaster Funk.
1: To ne!
0: Takže byl na stole spor ohledně ukradeného jména. Farley si v této době zbalil fidlátka a vypadl z bytu Silka. Ale tím to neskončilo. Přibalil si k tomu ještě bonus.
2: Farley Funk and Keith is dead. He no longer exists. There's a new guy in town. His name is Farley Jackmaster Funk. Steve was on his way to the radio station with his tape, ready to make the new announcement that he is going to change his name to Steve Jackmaster Hurley. I couldn't believe it. It was the worst.
0: Silk totiž v této době nahrával s vokalistou Keithem Nanalem houseovou verzi starého diskohitu I Can Turn Around jako demo, které v Chicagu putovalo z ruky do ruky.
2: I previously had done a re-edit of it, of I Can Turn Around using the vamp. I had been playing those and giving them to Frankie and Ron Hardy and everybody. And then I decided to make my own version with the drum machine. So they were playing for pretty much a couple of years before anything happened. And when we got our deal with RCA.
0: Na začátku roku 86 se Silk rozhodl track vydat a zjistil, že mu poslední verze chybí. Nicméně J.M. Silk představil nový single a chvíli na to se objevilo na americkém trhu bývalé spolubydlo Farley Jackmaster Funk v kooperaci s Jesse Saundersem a jejich single Love Can Turn Around.
2: Next thing I know, he had that version coming out that was kind of similar to what I did as far as arrangement. And of course, they added their own lyrics and everything to it. And yeah, it was kind of a learning experience for me, you know.
0: Je to hořký, co? Farley si ze Silkyho nahrávek vzal rytmiku, basovou linku i monumentální dechy, které zní jako lodní siréna v přístavní maze. A textař Vince Lawrence přepsal romantické vyznání na píseň o vztahu, který se sype.
2: You know, I can't ignore the things that he did. You know, but people make mistakes, he apologized, you know. I would say we're still friends, but just not on the level that we were at that point, you know.
0: Jedno vlastní eso pro kávu, ale Farley přeci jen měl Daryla Pendyho, zpěváka s operním a broadwayským základem a solistu kostelního sboru. Jeho teatrální vokální ekvilibristika dělá z nahrávky něco mezi nedělní mší a operní árií zaspívanou na diskotéce ve 3 ráno. A aby toho pro Silkyho nebylo málo, Farley stihl dřív dojednat vylisování v Anglii a here we are.
2: So it hurt, you know, it made me mad, you know, it was a bad time, but at the same time, it has its own place in history.
0: Kdo tedy vyhrává? Záleží, na kterém břehu Atlantiku totiž stojíte. Nejenže Farleyho single opanoval v září taneční hitparádu v Británii, vyhoupne se i na 10. místo hlavního singlového žebříčku a Love Can Turn Around od Farleyho Jackmaster Funk se stane vůbec prvním americkým house trackem v britské top 10 a otevře dveře do Evropy chicagské house music.
2: What I take from that is the blessing of Farley's record going top 10, whatever it did, it opened the door for the rest of us to come through.
0: Silkovo I Can Turn Around dorazí do Británie až v říjnu, kdy už je všechno rozdané a zbyde na něj 62. místo. Doma v Americe si ale dojde pro první příčku Billboard Hot Dance Club Play a k tomu se v lednu 87 Silkova vlastní autorská skladba Jack Your Body usadí na 2 týdny na samotném vrcholu hlavní britské singlové hitparády, kam Farley nikdy nedosáhne. dotáhne. Sladká revanš.
2: Enjoy all the things that I love to do for a living, like that's a blessing. And I can't focus on all the bad things that happen. For me to complain about that at this point, I think that would be pretty selfish of me.
0: Tak komu ta píseň vlastně patří? Silkovi, který ji nahrál první, Farlimu, který s ní dobil Evropu, Ronny Hardymu, jehož prodloužený edit z klubu Music Box ovlivnil obě house verze, nebo Frankie Knucklesovi, který ji neustále mixoval ve Warehouse? Odpověď je až trapně jednoduchá. Nikomu z nich.
1: To ne!

0: Can Turn Around je totiž disco single Isaaca Hayese z alba Chocolate Chip z roku 75. Track samotný i ta slavná basová linka, kvůli které se aktuálně v Chicagu vede svatá válka, pocházejí z Hayesova originálu. Dva chicagští kohouti se celou dobu rvou o vejce, které snesl úplně jiný pták.
1: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story.

0: Beneath the surface of the perfect small town, a dark world awaits.
1: Lamberton je městečko jako vystřižené z pohlednice amerického snu. Jen kdyby v trávě neleželo lidské ucho. A 19. září 1986 ho David Lynch posílá do vybraných amerických kin. Jeho neonoárový modrý samet začíná z idyly maloměsta strhávat šmulkovou tapetu.
2: I found an ear.
3: You did? A human ear?
1: Ucho najde student Jeffrey, kterého představuje Kyle MacLachlan, a jeho hrdina místo útěku rozehraje vlastní pátrání. Stopa ho dovede ke zpěvačce Doroty, kterou Isabella Rossellini hraje jako porcelánovou panenku se znatelnou prasklinou. Terorizuje ji psychopatický gangster Frank Booth v podání Dennise Hoppera a mezi tím vším se chvěje Sandy. Laura Dern, které bylo při natáčení 18 a kvůli roli nechala studii na univerzitě.
2: What can you tell about the person from the ear?
4: Well, once the tests are done, quite a lot. Sex, blood type, whether or not the ear came off a dead person. Also, it looks like the ear was cut off with scissors.
1: Lynch si tuhle uměleckou svobodu vyjednal u Dino De Laurentise po propadlé Duně pod podmínkou, že bude mít nižší gáži a rozpočet nepřesáhne 6 milionů. Právo posledního střihu a tvůrčí carte blanche prostě stojí za to.
5: So I heard a few things about the year.
2: Aha. And?
5: Well, one name that keeps coming up is this woman singer. She lives in an apartment building that is real close to your house.
2: It's a strange world, isn't it?
5: Yeah.
2: Do you know where this woman's apartment building is?
1: Harry Dean Stanton ani Steven Berkoff o roli Franka nestáli, odradilo je extrémní násilí. Hopper, který byl chvíli po několika leté odvykací kůře, naopak údajně zavolal Lynchovi svým typickým dravým stylem, že musí hrát Franka. Já jsem Frank. A že je to tak, potvrdil koncem srpna festival v Montrealu, odkud si Hopper odnesl cenu pro nejlepšího herce.
6: Mami, mami. Baby wants to fuck.
7: Hey, Bertio.
6: Get ready to fuck.
7: Hey, Bertio. Hey, Bertio.
6: You fuck.
7: Hey, Bertio.
1: Nejvíc zariskovala Isabella Rossellini. Modelka a tvář Lancôme tu dostala svou první významnou dramatickou roli, jenže po testovacích projekcích ji agentura vyhodila a jeptišky z její bývalé školy v Římě jí volali, že se za ní modlí. Modrý samet potvrzuje, že je ďábelským snímkem.
8: Get out! Put your hands up! On your head! Do it! Get on your knees! Do it! What are you doing? Who are you? What's your name? What's your name?
2: Jeffrey.
8: Jeffrey what?
2: Jeffrey nothing.
8: Give me your wallet!
1: New York Times vítá okamžitou kultovní klasiku a Hoppera s Rossellini chválí, že hrají bez zábran. Přední recenzent Roger Ebert přiznává sexuálním scénám syrovou sílu, jenže občasná satira je podle něj podkopává. Rossellini je přesvědčivá a odvážná, ale Lynch ji podle něj neochránil filmem, který by za takovou oběť stál. Woody Allen s Martinem Scorsesem to ale vidí jinak. Oba prohlásí Modrý samet za nejlepší snímek roku. Však Lynch za něj získá svou už třetí nominaci na Oscara. Sošku za režii mu ale vyfoukne Oliver Stone s četou.
9: Who is this fuck?
10: Friend. He's from the neighborhood. We were just talking.
9: Oh, you're from the neighborhood. What's your name, neighbor?
2: Jeffrey.
10: He's a good kid, Frank.
9: Shut the fuck up.
1: Démonický temný modrý samet podkreslený skvělou hudbou Angela Badalamentiho pokladny nijak nerozčísne. Úvodní víkend vynese necelých 800 tisíc dolarů a film utrží přes 8,5 milionu. Pro tvůrce je ale výhrou. Hopper dostal nezapomenutelnou roli a comeback jako ze žurnálu. Lynch se po devastujícím propadáku Duna vrátil na výsluní a Kyle MacLachlan se stává Lynchovým dvorním hercem. Blue Velvet je prostě nesmrtelnou klasikou už od svého startu a jedním z největších děl Davida Lynche.
11: All right, where do you want to go? Oh, I know. We got to go to Ben's, right?
12: Oh, right, we've got to see Ben.
11: Yeah, we got to.
12: We may all be killed.

0: everyone. I'm Delroy from Firestar.
1: I'm Lorraine. I'm Magnificent.
2: Denise.
3: I'm Doris.
4: I'm Stedman.
5: Together, the Pearson family are Britain's answer to the Jacksons, already living up to their five-star name with the latest single climbing into the top 10.
6: Je 27. září 1986 a britská albová hitparáda má nového panovníka. Sourozenci Stedman, Lorraine, Denise, Doris a Delroy Pearsonovi, tedy Five Star, dnes usedají na trůn s druhou deskou Silk and Steel. Celou tuhle rodinnou manufakturu na hity rozjel v 83. otec a impresario Buster Pearson. Dětem založil label Tent Records a udělal z nich britskou edici Jackson 5.
7: In the long run, we just hope to be all-round entertainers and bigger than the Jacksons.
0: The only thing that I can see within Five Star and the Jacksons is that we're family. And that's the only thing. But it's a great compliment anyway.
6: Album Silk and Steel se stane jejich nejúspěšnějším, když získá čtyřnásobnou platinovou certifikaci. A v 87. k tomu Pearsonovi přidají Brit Award pro nejlepší skupinu roku. Five Star si díky úspěchu zařídí odpovídající životní podmínky. Koupí honosné sídlo Stonecourt, kde nechybí nahrávací studio, tenisové kurty a další nezbytnosti jako dům pro svůj fanklub.
8: Put the record right. Who owns which car?
0: The black Lamborghini at the end belongs to Denise. The white one is the best, that's mine.
6: A taky Ferrari, Lamborghini a další super luxusní vozejčky. Ostatně proč ne? Jsou to přece britští Jackson 5.
0: This Mercedes sports belongs to Doris, which you can't get open at the moment. This is very embarrassed. The red Ferrari belongs to Lorraine.
2: Yes.
6: Rodina se jimi pochlubí v BBC a Británie na to zareaguje v zápětí.
0: The red Mercedes belongs to Steph.
2: And what about this one here? This whacking great thing.
0: This thing is the family car.
2: It's the only one that everybody could get inside. Yeah. It's amazing. Wow.
6: Sláva Five Star vyprchá rychleji než vůně nového vozu. Fanoušci se začnou pakovat a další desky půjdou postupně ke dnu.
2: Or is this is your studio?
0: Studio,
2: oh, in the garage.
0: In the garage.
6: Kdo ale skálo pevně vydrží a neprchne? Finanční úřad. V roce 1990 Pearsonovi zbankrotují kvůli nezaplaceným daním a přijdou o Tent Records, Stonecourt a vlastně úplně o všechno. Hořkou tečku napíše dražba v roce 92. Platinové i stříbrné desky a pódiové kostýmy se prodají za pouhých 1593 liber. Pět hvězd zhasne jako stiskem vypínače a Pearsonovi prchnou před bulvárem za oceán. My se prodají za pouhých 1593 liber. Pět hvězd zhasne jako stiskem vypínače a Pearsonovi prchnou před bulvárem za oceán.

0: září 1996 přistálo na ruzyňském letišti s 3hodinovým zpožděním letadlo s nápisem, který se táhl po celém trupu. Kingdom Entertainment a v něm král popu.
1: Tak Michael Jackson přiletěl do Prahy asi v 17 hodin. Potom každopádně pozdravil stovky fanoušků přímo na letištní ploše. Fanoušci byli vybráni ve speciálních soutěžích. Potom kolona asi 20 vozidel s Michaelem Jacksonem vyrazila Prahou směrem k hotelu Intercontinental.
0: Logo multimediální společnosti Kingdom Entertainment navrhl sám Michael Jackson a založil ji v březnu 96 se saudským princem s velkolepými plány. Obří zábavní parky, filmy i animované projekty.
1: Na každém místě, kde se Michael Jackson objevil, se okamžitě shromáždily stovky lidí. Stejně tak tady na Staroměstském náměstí, kde Michael Jackson navštívil obchod s loutkami v Železné ulici.
0: Hned druhý den vyrazil na objevnou výpravu po Praze od antikvariátu se starými mapami přes Václavské náměstí až po knihkupectví a hračkářství. Mezitím, co Michael objevoval Prahu, na letenské pláni už nad Vltavou zhlížela jeho 10metrová socha v místě, kde kdysi trůnil Stalin přezdívaný Fronta na maso, dokud ho v roce 62 neodstřelili. Od 91. tam tiká metronom a nyní ve společnosti krále popu.
2: Poslední Jacksonovy kroky dnes vedly do prodejny CDček v Jungmanově ulici.
0: Zjevně osobní kontrola na skladnění History. V pátek zamířil za dětmi do dětského domova na Zbraslavi a do traumacentra v Motole, kde plyšáci z hračkářství našli své majitele. A nechyběla ani audience u prezidenta Václava Havla na Pražském hradě.
3: Krátkého rozhovoru využil Michael Jackson mimo jiné k pozvání na své zítřejší vystoupení na letenské pláni v Praze. A Václav Havel svou účast podle informace agentury ČTK označil za možnou, ačkoliv Jacksonova hudba mu není příliš blízká.
0: V sobotu 7. září 1996 začíná Groove. Na letenskou pláň se valí kolem 120 tisíc lidí. Praha dnes zahajuje celosvětové turné History a s 12 s tunami techniky slibuje jeden z největších koncertů v dějinách země. Promotér Serge Grimaud, který prý povolení od starosty vyřídil za pouhých 5 dní, si stanovil jasnou misi. Turn History into Hysteria.
4: Fanoušci, kterých podstatná část přijela ze západní Evropy, se přes ohlášený dešť na slibovanou megashow zjevně těší.
5: Because I love Michael Jackson.

0: Ve 20.35 vypuká show, ve které Scream, They Don't Care About Us nebo In The Closet zaznívají naživo vůbec poprvé. 2¼ hodiny dlouhý spektákl doprovázejí záběry Michaela na velkoplošných obrazovkách, na kterých ale nevidíte tanečníky, takže velká část show je pro naprostou většinu diváků neviditelná. Mezi skladbami promítá se střihy videoklipů a koncert tak nějak ztrácí flow. Tečku za show udělá apoteóza ohňostroje.
1: Nebylo to ono, no, prostě čekala jsem o toho víc. Bylo to super, fakt. Nespívá určitý písničky, čím on to míchá dohromady, akorát tohle to mi na to vadí, ale jinak to bylo dobrý.
0: Pražský epilog bude hořký. Následující den, 8. září, Michael z Prahy odletí do Budapešti, kde turné pokračuje.
2: Diváci, kteří se těšili na něco výjimečného, odcházeli zklamání. Ti, kdo si přišli poslechnout Jacksonovy hity, byli spokojení.
0: Když přilétal, vítali ho stovky fanoušků. K odletu se sejde jen personál a hrstka nejvěrnějších dívek. A kritici celou megashow odbydou jako velké nic nebo směšný cirkus. Hysterie, kterou si Serge Grimaud objednal, tak v Praze vydrží přesně do chvíle, než se za Michaelem zavřou dveře letadla. Koncertní šňůru History uvidí do října roku 97 zhruba 4,5 milionu fanoušků a zůstane posledním světovým turné Michaela Jacksona. Praha ale bude držet prvenství, které jí nikdo nevezme. Právě tady celá šňůra odstartovala a Praha se napěvní stala hlavním městem krále popu. I like Michael, he's the best.

0: Finally, napsala C.C. Peniston během hodiny chemie. Reakce na tanečních parketech byla výbušná a tento debutový single z 91. jí vysloužil pozici nové královny taneční hudby. 9. září 1996 vychází její třetí deska I'm Moving On a titul Nelže. C.C. sklouzává od třpitu diskokoulí k přítmí R&B. Vydavatelství A&M se bránilo, Finally byl přeci takový hit, tak proč nedodat další? C.C. trvala na obojím a výsledkem je hybrid.
1: People kept trying to change me from being just a regular girl and me wanting to sing to like you gotta be this diva with the lashes and lipstick and all the extra stuff and when I came from Arizona, I didn't know nothing about that.
0: Recenze jsou rozpačité, All Music mluví o odcizení vlastním fanouškům. Label chtěl po C.C. taky štíhlejší siluetu, prý kvůli lepší prodejnosti a tak z obalu zhlíží v úplném bílém obleku jako stělesnění městské sebejistoty. Jenže kdo tu novou image prodá? A&M nedávno spolklo label Perspective Records jako své černošské oddělení a ve chvíli, kdy byla deska hotová, propustilo celý tým až na jediného manažera. Album tak spadlo do propagačního vákua na celý rok.
1: Probably changing the girl into the diva.
0: Zatímco debutu se v Americe prodalo více než 500 000 kusů, I'm Moving On se v R&B žebříčku Alb zastaví na 48. místě. Po 4 týdnech zmizí a v hlavní billboardové 200 se neobjeví vůbec. Jako druhý single label vybral Before I Lay, přestože tým kolem C.C. tlačil cover hitu Jocelyn Brown Somebody Else's Guy. Ten si cestu najde oklikou přes výběrovku a zhruba za rok vystřelí v Británii na 13. příčku. Pozdě, ale přece. Jak by řekli Angličané, finally.
1: When finally hit, it hit the first time around. So I didn't understand how hard it was to really be on the chart. When they told me, I was like, I made number one. They were like, oh, you just don't understand. So now I understand what that means.

Je úterý 10. září 96 a americká rádia dostávají novinku ze soundtracku ke komedii The First Wives Club. 10 dní předtím, než se v kinech předvedou Betty Midler, Goldie Hawn a Diane Keaton, rozehřívá éter Puff Johnson se singlem Over and Over. Přitom tahle dívka mohla zářit už dávno. Ve 13 měla v ruce smlouvu.

0: to v biznisu zůstala, pomáhala třeba s choreografií klipu Step by Step od New Kids on the Block, nebo v 95. zpívala s Tupakem na Me Against the World.
1: But I get myself very active in the music industry, like doing a lot of background sessions and I'll do shows here and there doing backgrounds and stuff like that.
0: Single Over and Over bude v Americe rádiovou záležitostí a na americkém vydání jejího alba Miracle ho ani nenajdete. V Británii ale vyjde jako single s remixy, který dostane Puff Johnson do top 20 hlavního žebříčku a v R&B dokonce na 5. příčku. Holka, která ve 13 odmítla Motown, bude příští rok předskakovat Michaelu Jacksonovi.

0: patří v americké televizi premiérám a v letošní úrodě nových seriálů se třpití titul s hvězdou Návratu do budoucnosti. Čekejte brutální tempo.
1: Mayor is not happy.
2: Sorry to hear about that. How you doing?
1: I'm okay. Let me see money on schedule.
2: Why? You're not gonna have time for any of it.
1: No.
2: You gave me 6 no's. There's only 5 things on the list.
1: That last no, that's for you. You can use that however you want.
0: Je úterý 17. září 1996, 9:30 večer a ABC právě pouští do éteru sitcom Spin City, se kterým se Michael J. Fox po 7 letech vrací do seriálové přítomnosti. Hraje Mike Flahertyho, zástupce New Yorkského starosty a virtuóza politického spinu, který umí z každé ostudy vyžehlit triumf. Jen vlastní soukromí má zmačkané jako košily na dně kufru. A žehlit bude co, protože starosta Randall Winston v podání Barryho Bostwicka stihne hned v prvním díle urazit New Yorkské geje, zatímco popeláři stávkují.
3: Good morning, everyone! Hey, Flaherty, how's our city?
1: Oh, it can be better, sir.
3: That's what I like to hear.
0: Na radnici se Fox dostal po telefonu. Říká se, že Jeffrey Katzenberg z DreamWorks zavolal jemu i Garymu David Goldbergovi k duchovnímu otci Family Ties, každému zvlášť a každému namluvil, že ten druhý po spolupráci

To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Na vlnách Color Music Radio srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, krátce popolední začíná naše polední fiesta. A začínáme i dnes na Kubě, tohle byl José Conde i Ola Fresca, song jménem El Chacal, takže Oda na Šakala a teď Oda na jednu snědou krásku Morenita, L'Orchestra Magica de la Habana. Příjemnou dobrou chuť a poslech a krásné odpoledne vám přeje Lukáš Kolíbal. Za podporu nakladatelství Darbagaya a dnes budeme soutěžit nejenom o knížku, ale i o nějaký koncert.

krásná muzika, co? Tak to byly dva songy z Kuby a teď pro zajímavost se přestěhujeme na chviličku do Afriky, protože muzika západní Afriky je zároveň kořeny pro kubánskou a pro latinskoamerickou muziku. Zcela logicky, ne? Tak možná tohle někoho pořád překvapí, že vlastně Latino music je africká music s troškou španělského a portugalského temperamentu. A taky nesmíme zapomenout na původní národy obou Amerik. Tak s odkazem na ně a teďka jeden song, který vlastně zní jako z Kuby, ale je ze západní Afriky, z takový malinkatý země vedle Senegalu, která tam je podél pobřeží jedné řeky a která se jmenuje

To bylo trochu afrického blues v podání Habiba Koate společně s Ericem Bibem. Nahráli moc hezký album jménem Brothers in Bamako, který představil taky v Praze mimochodem nějaký co rok, dva zpátky díky PJ Music. Díky za to, že Habiba vlastně zvou do Prahy už minimálně dvě dekády. A když teda jsme v Africe, hudebně v Africe aktuálně, tak a jsme si teďka už vědomí toho, jak je ten kontinent obrovský, když se teďka po mně změnily ty mapy, ne? Tak tam ještě chvilku zůstaneme. A když jsem předtím zmiňoval Gambii, tak Gambie samozřejmě patří do té kulturní sféry té západní Afriky, ale zároveň se Gambii přezdívá Malá Jamajka, protože tam milujou reggae music. A tak si teďka dáme špetku reggae z Afriky. Tadle ta kapela má vtipný název. Harley and the Rasta Family. A tohle je oda na ten sladký akcent reggae music. Myslím, že takovouhle muziku jste na koloru nebo obecně v českém éteru ještě neslyšeli, tak volume doprava.

Tak, to byl král, současný král afrického reggae Alpha Blondie z pobřeží Slonoviny, velká legenda afrického reggae music. Jak jednou začnu hrát reggae, bych klidně mohl hrát hodiny a hodiny. Kdo posloucháte v úterý nebo v neděli v noci, tak to dobře víte. V úterý od 21. nebo v neděli od 22. Jam Music Reggae Session tady na Koloru. Tohle je moje oblíbená kapela z Velké Británie, která se jmenuje Steel Pulse. A věc jménem Steppin' Out, alba Earth Crisis, tehdy... Tehdy zpívali o nějaký světový krizi, co tehdy probíhala. Můžeme vyměnit postavičky. A třeba nějaký témata, čeho bychom měli mít strach, nebo třeba taky ne. Pull up the tune, pěkně od začátku Steel Pulse. Pro všechny Freedom Fighters, Conscious Music, Rebel Music, pozvali polidmeny.

Jam Music už přes čtvrt století In Big Love. Možná znáte můj portál jachmusic.net, který je právě věnovaný hlavně reggae music s všem jejím přesahům. jachmusic.net nebo .cz. Už 25 let zdroj informací a spousty muziky a spousty typů článků, rozhovorů a tak dále. Nejenom o reggae music, ale v celý šíři black music. Tohle to byly britský Steel Pulse a teď jsem chtěl ještě vzpomenout samozřejmě krále žánru Boba Marleyho. Před pár dny to bylo, nebo tento týden, myslím, že v pondělí, to bylo přesně 630 let od jeho posledního koncertu v Pittsburghu a u té příležitosti jsem chtěl jako další album týdne vytáhnout právě živák z tady tohle velmi silného emotivního koncertu, kdy vlastně on už věděl, že toho víc nedá, že to je prostě ten poslední koncert a ta kapela to věděla taky, tak to jsem chtěl vzpomenout a chtěl jsem to vzpomenout songem, který není z toho koncertu, ten si pustíme v rámci album týdne v neděli od 13. hodiny anebo ve středu od 20. ale chtěl jsem pustit song jménem War, který je, jehož text je postaven na proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na půdě Spojených národů v roce 1963 a jakož teďka tento týden právě na půdě Spojených národů je spousty plamenných projevů z jedné strany barikády, z druhé strany barikády, tak jsem chtěl vzpomenout i právě tady tenhle ten legendární projev, v kterém už v roce 1963 Selassie popisoval, že dokud nebude rasová rovnoprávnost, dokud nebudou zachovávaný lidský práva plošně pro všechny lidi a dokud se neukončí kolonialismus a tak stále jsou konflikty na světě a je to nadčasový sdělení, který stále platí. Z alba Rastaman Vibration, Bob Marley and the Wailers.

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

0: od ve všech barev.
1: Tak, to byl Bob Marley and the Wailers. A potom samozřejmě mladý Kosigovic, který tímto srdečně zdravím. A tohle už je Dape Fix z jeho alba. Jehož název vám neprozradím, protože to je soutěžní otázka. Sliboval jsem hned na začátku, že budeme soutěžit o nějaký koncertní lupení, jak říká Martin. A mám pro vás dva vstupy na sobotní party před klubem Cross Club, který slaví velký výročí. A v rámci toho si pozvali Dape Fix, který tam zahraje už tuto sobotu. Takže soutěž je otevřená samozřejmě jenom pro ty, kdo posloucháte v páteční premiéře. Psát mi můžete na lukas@radiocolor.cz. Jak se jmenuje album, z kterého si právě teďka hrajeme, na kterém spolupracoval Mr. Woodnote? Dva vstupy na Dape Fix tuto sobotu v Praze.

Song jménem Rooftops. A jak se jmenuje tohleto album, to je soutěžní otázka o dva volný vstupy, nejenom na koncert DAPFX tuto sobotu v Krosu. Cross Club slaví velký výročí a v rámci toho vlastně dělá celý festival. Tuto sobotu tam vedle DAPFX vystoupí taky Mikim, Akira, Sta, Makumba, Pixie, Chombo, Kayak, Toyotera, Amak Durga, Mast Mike, Claire, Noir a mnoho, mnoho dalších. Celá akce venku začíná už 16 hodin a potom se přesune ve 22, se přesune potom dovnitř do klubu na obě ty pódia, takže regulérní Cross Club Festival u příležitosti velkého výročí. A kolikátý, že to má narozeniny, to je druhá soutěžní otázka, s kterou můžete vyhrát dva volné vstupy na dnešní páteční koncert Nevereš. Ještě jednou před Krosem, pánové Kokoman, doktor Kary Messenger a selektor Boldrick s jejich eklektickým projektem Nevereš. Speciální hosté Fido a Adam na dechy, což jsou samozřejmě pánové z Fast Food Orchestra. U vokálů ještě podpoří Gao a Sis Ilo, který tento zdravím z Gia Peels a taky United Flava. A tam začíná ta akce dneska v pátek už od 18 hodin, takže máte možnost vyhrát ještě dva lístky teďka na pátek. Doufám, že jsem v tom neudělal moc velký zmatek, nicméně dvě soutěže, jedna je o Nevereš v pátek večer, soutěžní otázka, kolikátý, že výročí Cross Club letos slaví, a dva volný vstupy na DAPFX v sobotu v Krosu, a tam je otázka, jak se jmenuje to album, z kterého jsme si teďka před chvilkou hráli. Tak psát můžete v obou dvou případech na lukas@radiocolor.cz, to je to hlavní e-mail, často by to posíláte všude, jak jinak já to musím nacházet, hledat a potom si to tam přeposílat, abych vás mohl strčit do losování. Tak losovat budu dnes v 15 hodin a vítěze zkontaktuju elektronicky. A když už jsem teda zmiňoval Nevereš, tak bych zároveň chtěl zmínit, že Česká televize odvysílala už velmi zajímavý dokument o doktorovi Karim, který se jmenuje Kariéra, a který je v jejich online sekci stále k vidění. A my si od Nevereš teďka dáme jednu věc, která se jmenuje Soudnej. A ano, nezapomněl jsem, čeká vás ještě jedna soutěž o knížku z nakladatelství Darmagaja už za chvilku.

0: šabejš.
1: Tak, trochu soudnosti by to chtělo, ano, ano, ano. Tohle byli Nevereš, který v pátek večer vystoupí před holešovickým Krosem a potom modem později Dapefix a těch spousty dalších v rámci Kros festivalu. Takže máme tady otevřenou soutěž o dva lístky na pátek, dva lístky na sobotu a teď ještě k tomu přidám knížku, respektive audioknížku od nakladatelství Darmagaya, který má pěkných pár krásných audioknížek a vy si můžete vybrat jednu z nich. Soutěžní otázka se ale týká té první, která byla vydaná myslím, že 2021, pokud se nepletu, a která se jmenuje Umíráme každý den a napsal jí výborný buddhistický učitel Yongei Mingoro Rinpoche. Je to o jeho velmi intimní cestě bezdomovým a tím všem, co si musel projít a jak ho to celý konfrontovalo a nakonec osvítilo. Ta knížka, audio knížka má nějakých 12 hodin skoro a namluvil jí jeden výborný český herec, který na jehož jméno se ptám v soutěžní otázce a soutěžíme o buď o tuto audioknihu, anebo o libovolnou z nakladatelství Darmagaya, jak se jmenuje ten herec, který namluvil tuto knížku, audioknížku Umíráme každý den. Možná napověda je součástí Davidského divadla. Tak tolik Lukáš Kolíbal pro dnešní polední menu, buď v premiéře v pátek 25. září a nebo v repríze v neděli 27. A poslední song ode mě, jelikož v pátek slaví Zlata a Zlatuše, tak jsem si říkal, co jiného vám pustit. Než Jill Scott a její věc jménem Golden. Přeju krásný odpoledne. Mějte se krásně, mějte se rádi. Milujte život. Každý moment může být ze zlata.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na Go Autu.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

Vážení a milí, posloucháte Color Music Radio a právě teď je prostor a hodina pro album týdne. Tentokrát to bude záznam živého koncertu, velmi výjimečného. Poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers 23. září 1980 v Pittsburghu v rámci turné k albu Uprising. Bob už věděl, že tady možná dlouho fyzicky nebude, kapela to tušila a publikum nemělo ani tušení, ale takovou sílu to vám doporučuju, volume doprava. Bob Marley, Life Forever.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Music Radio.
1: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese. Dva skvělé koncerty během jednoho víkendu v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: All Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný poslech a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Je tady opět Saxepíl a to je pořad nekomerční, netradiční, vždy pro vás v tento čas. Jedeme si funky, soul, smooth jazz a latinu v této hodince. Zdraví vás Vlahy Drtina a samozřejmě spoustu muziky pro vás pro dnešní odpoledne. Giorgio Duca vystřídá Keep Groovin' Mr. Jeff Ryan. To je smooth jazz a Gino Rosaria na Radio Color.

Keep Grooving. A pokud máte rádi Davea Koze, Erika Dariusa nebo Richarda Elliota, tak Jeff Ryan je jeden z těch nejzajímavějších mladých amerických saxofonistů. To byl on a s ním Gino Rosaria. West Coast Smooth Jazz. O ten se postará i další, ale tentokrát velmi zkušený saxofonista tenorák Steve Cole. Knockout and the Radio Color.

Ona. Tuto skladbu natočil Curtis Mayfield v 70. letech, ovšem Richard Elliot ve svém podání Smooth Move On Up. No a teď už je tady samozřejmě skvělá holandská saxofonistka Candy Dulfer, kterou nemusím na kolo představovat. Proslavila se například po boku Prince, ale dodnes patří mezi největší hvězdy smooth jazzu. Zatím její poslední album mám tady před sebou, We Never Stop. Je to album plné funky, soulu a pozitivní energie. A tady jedna skladba právě z tohoto alba, Deeper a Candy Dulfer.

Pro zářijové odpoledne přispěl i Danny Young, kapela Earth, Wind & Fire a slavný September. No a teď už přichází verze legendární skladby Conga. Ta vznikla v 80. letech v podání kapely Miami Sound Machine a Gloria Estefan. Ovšem v novém kabátě pro Sax Appeal je tady Dave Koss, Gerald Albright, Richard Elliot, Rick Brown, Embry Logan a samotná Gloria Estefan. Tady je Conga. Conga.

funky newyorskou Jamajku. Klasika Funkin for Jamaica, původně Tom Brown, ovšem v novém kabátě, ovšem v remixu Mr. Bob Baldwin a Marion Meadows a Tony Smith. Funkin for Jamaica na Rádiu Color. Tady jsme u klasiky, opět další. Právě v tuto chvíli je tady Wayman Tisdale, skvělý baskytarista a klasika kapely Earth, Wind and Fire. Can't Hide Love.

Přátelé, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. Tuto chvíli se loučí Vláď Drtina, přeju vám samozřejmě ničím nerušený poslech Radio Color a my se uslyšíme v Sex Appealu v pravidelných časech, a to v neděli v 15 hodin nebo v sobotu ve 13 a také ve středu v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: Now you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
6: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky.

se vám nedivím, když posloucháte Color Music Radio. Zdraví vás DJ Minidrak. Za náma je Veronika Kohoutová spolu s Jirkou Burianem, kterého můžete znát třeba jako kapitána Demo. Pod náma jedou Two Unlimited a před náma celá Technomanie.

Technománie opravdu už začala. To je pravda. A před náma je bohužel pravda další. Tentokrát je smutná.

době, kdy tato nahrávka vznikla, James Brown ještě žil. No a vznikla tenkrát taková reakce na tuto nahrávku. Ta odpověď přicházejí Holy Noise featuring the Global Insert Project, James Brown is still alive.

námi je kapela Antikapela s jejich odmocninou z 231. A tohle už je moje oblíbená zpěvačka Rozala.

a další o životě. Stejně tak jako Love Breakdown, tak i Age of Love je to, co nás často potká. A potkává.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Při poslechu dalšího vydání francouzských vychytávek vás opět po týdnu vítá František Vich. Nachystáno mám tradičně 12 písniček a tentokrát tato 4 jména. To nejznámější bude zároveň tím prvním. Zpěvák a kytarista a v zásadě rocker Patrick Couton. Skupina Pigalle, která bude následovat, ale v tomto ohledu příliš nezaostává, minimálně mezi fandy, kteří mají rádi kombinaci lidovky, punku a šansonu. Naopak té Vany beru jako nadějnou kapelu v prostoru mezi rockem a popem, možná někde poblíž Larryho Mizuko. Dvojice Raina, která zkompletuje dnešní kvarteto jmen, bude znamenat spíš sklidnění ve stylu Dead Can Dance. Zpěvák, kytarista, autor a taky žurnalista Patrick Couton si své místo mezi VIP zajistil už před lety. Narodil se v roce 1952 sice v Tunisku, ale už od dětství žil někde poblíž západofrancouzského města Semir. Ale jinak ho formovala asi víc Paříž, kde si plně prožil i tamnější bouřlivý rok 1968. Netrvá dlouho a kupuje první kytaru, ale hlavně začíná studovat na Sorboně. Třeba filozofii, ale taky psychologii a výtvarné umění. Poslouchá tehdejší rockové hvězdy jako Cream, Rolling Stones nebo Doors, ale i americký jazz a blues. A jak to má být, hodně cestuje. Třeba v polovině 70. let je delší čas v San Francisku, takže se pro změnu inspiruje zase beatníky. V 77. se ale vrací do Paříže a zakládá první zcela neúspěšnou kapelu Reportér a taky píše do známého rockového časopisu Rock and Folk. Ale přichází rok 1980 a zásadní první single s názvem J'aime regarder la fille. Prodalo se ho 1 000 000 a Francie měla novou hvězdu. Jeho muzika byla to, co zrovna letělo, něco mezi synthpopem a new wave. Tuhle písničku, kterou jsme mimochodem už v našem pořadu poslouchali, najdeme i na jeho prvním eponymním albu z roku 1981. Ta tuhle kolekci otevírala a já z ní dnes pro změnu vybírám poslední položku Katy Schongé de Vie.

To je Patrick Couton a lehce punkroková ukázka z jeho prvního alba starého už 40 let. Po něm následují v ročních odstupech trochu temnější druhé Anetrange de la Ville a naopak lehčí třetí L'Air Blue. To se mu už zdálo až moc lehké a je to asi i důvod, proč si dal na 10 let menší pauzu a věnoval se více producentské činnosti. Od roku 1996 žije v Texasu a čas od času se připomene i novým albem. Už to zdaleka není synthpop 80. let, je to tradičnější rockový sound, na některých deskách je i dost znatelný vliv amerického prostředí. Třeba na desce z roku 2012 Babylon Paník. Právě z ní jsem vybral další ukázku. Úvodní Melagome.

Rok 2012. Patrick Couton a současně i jeden z docela dlouhé řady francouzských hudebníků, kteří se prosadili s hodně módní komerční muzikou a tak říkajíc na stará kolena se stávají jakýmisi bardy, vracející se k rockovým kořenům. Posledně jsem zmiňoval, že jeho majetek dělá hodně přes 100 milionů dolarů. Na moji narážku ke sponzoringu vychytávek zatím nereagoval, ale uvidíme. Měl přece jen v poslední době asi hodně práce. Nejenže mu minulý rok vyšla knížka o Jimu Morrisonovi a čas od času koncertuje, ale hlavně se v roce 2019 představil najednou hned trojicí vinylových LPček s podobnými názvy. Zatímco Obsolete Paradise přináší až na dvě výjimky covery, tak desky Paradise Electric a Welcome in Paradise obsahují písně, pod nimiž je autorsky podepsán výhradně sám Couton. Na té první kolekci jsou písničky s francouzskými texty, na té druhé jiné a s texty anglickými. Všechny tyhle desky, které vyšly následně i na CD, jsou opravdu výborné a těžko se vybírá, ale mě možná o chloupek nejvíce chytla ta anglická kolekce. Vybral jsem z ní úvodní, trochu pomalejší, I guess.

Stále posloucháte pravidelné francouzské vychytávky a v nich teď poskočíme k dalšímu jménu. Pařížskou skupinu Pigalle už můžeme označit jako klasiky svého žánru, nebo minimálně klasiky příslušné hudební scény. Její ústřední figurou, frontmanem a maskotem v jedné osobě je François Hadji Lazaro. Tenhle svérázný tlouštík, hráč na spoustu nástrojů a majitel charakteristického tenkého, ale místy chraplavého hlasu, začínal v 80. letech hraním v metru. Jeho hudební parketa byla od mládí hlavně lidová hudba z celého světa. V roce 1982 pak zakládá skupinu Pigalle. Ještě než se dopracují k prvnímu albu, projde skupina mnoha změnami a nějaký čas je dokonce duem. To je období od roku 1984, kdy mu je parťákem zpěvák a basák Daniel Nio. A v zásadě jako duo jsou podepsáni i pod prvním eponymním albem Pigalle z roku 1987, i když výhradním autorem je Lazaro. Ten v té době hraje zároveň i ve skupině Los Carajos, mimo jiné s Manu Chaem, a taky ve skupině Le Garçon Boucher. Obecně můžeme v souvislosti s Pigalle hovořit třeba o lidovce kombinované se šansonem, ale s punkovým přístupem k věci. Ale zkuste posoudit sami v ukázce Eternal Salu, věčný parchant z druhého alba z roku 1990. To má tak dlouhý a nelogický název, že se do něj raději ani nebudu pouštět. Et si demain tu ne me reconnaissais plus, qu'on réveille, on est sous le voile.

Skupina Pigal a snímek z roku 1990. Až do roku 1997, kdy se rozešli, jim vyšlo 6 alb a celkem často cestovali i za hranice Francie. Lazaro pak natočil 3 soulovky, věnoval se i vydavatelské činnosti na své značce Boucher Production, která vznikla už v roce 1985, a navíc píše taky pro film i pro děti. Zastavíme se teď u posledního alba, které vyšlo před rozchodem a jmenovalo se Alors, a dáme si z něj písničku Betty.

Po 10 letech v roce 2007 se Pigal obnovují. Vycházejí další alba a zdá se, že kapela jede v pohodě dál. A právě krátce po svém obrození se rozhodli shrnout svoji předchozí etapu a propojit ji s novým restartem reprezentativní kompilací obsahující sadu CD a DVD Ne fait occasion. Na níž je i 6 tehdejších novinek. Jednou z nich je i písnička N'oublie pas, nezapomeň. Jinak pro úplnost zatím poslední a současně třetí po znovu obnovení skupiny vyšlo pod názvem Paladin Melancholie v roce 2018. Sám Lazaro se před 2 lety představil i dalším albem osobitých písniček pro děti.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Další skupinu, přesněji trio, už jsem před časem tipoval na možné budoucí hvězdy francouzské pop music, ale uvidíme. Pocházejí z Tour a jmenují se Té Vaný. Myslím, že k téhle věžbě mají skvělé předpoklady. Mají ve svém středu velice šikovnou zpěvačku a příležitostnou klávesistku Nastasiu Pacanini a i oba další muzikanti, bubeník Theo a kytarista Valentin Pedler, jsou moc dobří. Ti dva mi vzhledem trochu připomínají Sparks a i celková filozofie a styl nemá k těm Sparks zase tak daleko. Je to jakýsi hodně energický a až garážový pop rock, zároveň trochu ulítlý, hraný přitom s velkým nadhledem. Úplně nováčci to ale nejsou a všichni tři měli za sebou už členství v jiných kapelách v Tour. Dokonce jsem četl i označení, co by tamnější superskupina. Nicméně nahrávky si aspoň zatím produkují vlastními silami. Už v roce 2016 se představili prvním singlem a pak po několik let po sobě vypustili do světa po jednom šestipísňovém minialbu. Vybraná skladba Narcos je z jejich prvního minialba z roku 2017. Jen pro pořádek, repertoár mají komplet v angličtině.

Trio Té Vany, čili nejspíš vanilkový čaj, z roku 2017 z prvního minialba Motel Vanilla. V roce 2019 vystoupili už i na tradičním velkém frankofonním festivalu v La Rochelle a věřím, že si i tam získali další fandy. Po zmíněných třech minialbech, z níž jedno bylo akustické, nazrál čas i na větší formát a k tomu se schyluje právě v této době. Už jsem vyčetl i název Figure One Seas a jsou z něho zatím k dispozici tři, řekněme, pilotní singly. Jedním z nich je The Flower Fix.

stále máte naladěny francouzské vychytávky a pokročíme teď k další skupině, u které je ještě složitější popsat, co vlastně hrají za styl. No ale pro zajímavost, někde jsem nalezl tyhle definice. Ethno Dark Ambient Gothic, anebo temnější, zlověstnější, smyslnější a meditativnější než Dead Can Dance. Snad jen kdo zná tuhle australskou dvojku, může být trochu v obraze. Trio a od roku 2001 duo s názvem Raina by se k ním přirovnat asi mohlo. Raina vznikla v roce 1997 v malém městečku Ersin-Coupigny v nejsevernější výspě Francie a tvořili ji manželé Lefebvrovi, to je zpěvačka Jean, a hráč na spoustu strunných nástrojů, často orientálního původu, křestním jménem Fabrice. V prvním období je doplňoval ještě Gérard Chombel. Samozřejmě, že ty orientální nástroje nejsou náhoda a souvisí to i s hudebními inspiracemi, které se nedají přeslechnout. Zastavíme se hned v roce 1999, kdy jim vyšla dokonce dvě alba. Z toho druhého, nazvaného Yahili, si poslechneme téměř instrumentální skladbu Ganja Gourob, což by mohlo být z bengálštiny a znamenat něco jako oslavná píseň, ale s jistotou to netvrdím.

Diskografie Rainy čítá asi 10 alb a připočíst můžeme i jednorázový projekt s italským skladatelem Franceskem Banchinim s názvem Quarena z roku 2005. Další naší zastávkou bude až album Offering z roku 2010. Z něj jsem vybral The Dance of Cleomenae.

Dvojice Raina už v minulosti vystupovala s dalším zajímavým a podobně orientovaným zpěvákem a hudebníkem z Toulouse, který se jmenuje Brissimo a jinak pro své projekty užívá jméno Omasphere. A právě tohle spojení je v současné době velmi aktuální a v letošním roce se představili už minimálně třemi společnými snímky. Takže jsem vybral i jeden z nich. Jmenuje se Moon War.

dozněla Raina v tomto případě ve spojení s Oma Sphere. A myslím, že tentokrát zbývá i trochu času na jeden přídavek. Když se nějaká kapela pojmenuje Love in Prague, tak samozřejmě jako domorodci trochu zbystříme. A to si navíc jedna polovina její sestavy přivlastnila i jméno našeho hlavního města. Abych to tedy upřesnil, řeč bude o dvojici, jež tvoří baskytaristka a občasná zpěvačka Chloe Praha a multiinstrumentalista, hlavně kytarista a současně zpěvák a skladatel Benoît Gérard. Ten měl v roce 2007, kdy v Lyonu začínali, už za sebou členství v několika skupinách, zatímco Chloe, kromě jiného, i čerstvé zážitky z návštěvy Prahy, která na ní nepochybně velmi zapůsobila. A souvisí to skoro jistě i s jejím zájmem o historii umění. Jejich hudební styl snad můžeme zjednodušeně pojmenovat jako retro cold wave, ale odborníci obvykle přihazují i termíny jako shoegaze nebo postpunk. V roce 2007 si vydali sami první EP, za čas druhé a v roce 2013 se představili i prvním albem. K dnešnímu dni pak přidali ještě další dvě. Z toho prvního, nazvaného Ghost Note, si poslechneme Melody Box. Takže francouzská dvojice Love in Prague a poslední položka dnešního vydání francouzských vychytávek. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou příště se těší František Vich.

0: Rádio.
1: Bylo 7 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
4: V dnešním světě komputerů,
5: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
6: S naší Profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
5: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
6: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
7: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách

polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a

0: Color Music Radio.
1: Bohemia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
0: Bohemia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
0: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
3: I, Ronald Reagan, you solemnly swear.
4: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
2: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
4: Přijedete zcela určitě do Zlína.
2: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
5: Single Story, stroj času, který vás přenese do

Vidíte to. Ještě pořád trošku no, jako nějaký C-play sem, nebo co? A nebo je to od něčeho jiného. Každopádně zdraví vás Martin Svátek, Color Music Radio, Radio Sázava, Amerikána. Začíná další vydání i a já myslím, že to, já jsem měl takový chvilkovej, ale nebudeme to přejmenovávat, já myslím, že je to jedno. ACX Baby, American Country Express, mezi 20. a 22. to je v neděli, no a v sobotu mezi 10. a 12. Na úvod skvělá holka, ta se jmenuje Lauren Elena.

Její nová deska se jmenuje Stages, tohle je Lauren Elena. Walking on Broadway, inspirace od Marka Kona. Walking in Memphis, tak se to jmenovalo původně. No vidíte, já jsem se na vás tak těšil a první co bylo, že jsem se na vás rozkašlal, to je teda věc. No ale mám pro vás novinky, tohle je novinka od Low Cash. Low Cash, ukázka, která se jmenuje Talking About.

je docela úspěch Low Cash. Tohle věc, která se objevuje nově v té 60 nejhranějších pecek. No a další ukázka, to už je takový přání vlastně. Slow Down Summer, ale ono to funguje přes den, je docela horko ještě, bych řekl. Na můj vkus teda, jo. No ale každopádně tohle je Thomas Redd.

pořád tenhle zpěvák Thomas Red. Tohle je jeho starší věc Slow Down Summer. Vám rozhodně nespomalujem. Tady je Dustin Lynch, Party Mode.

rozšířilo se to ještě o Ellu Langley, která teda sklízí obrovský úspěchy. O tom se ještě povíme za chvíli. Tohle je Morgan Wallen, jeho současná věc. Už nějakou dobu jsem nehrál, jmenuje se

snaží o úspěch zpěvačka, která se jmenuje Nicole Summerlin. Tohle je ukázka, která debutovala minulý týden v kanadském žebříčku. Věc, která se jmenuje Let It Burn. Slucháte ACX.

ignoroval. 20 týdnů už se pohybuje v americkém žebříčku, ten zpěvák, myslím, že s debutovou věcí v americkém žebříčku, jinak on už jako vydal něco, ale já, jak říkám, jsem ho ignoroval, protože on se tady jmenuje Ian Manzik. Zajímavý jméno, ale já když jsem ho slyšel poprvé, tak ten hlas mě tak jako vadil a nechtěl jsem ho moc poslouchat. No ale teďka, jak má tu novou věc, v současné době tady na 42. místě v Americe v country žebříčku těch nejhranějších pecek se objevuje věc, která se jmenuje Love is Blind. Skvělá věc, to mě fakt začalo bavit.

Love is blind. No tak skvělá věc, tohle Ian Manzik. Tak jsem si říkal ještě jednu věc z jeho aktuálního alba bych vám mohl zahrát. Tady ještě jednou Ian Manzik, věc, která se jmenuje My Mountain.

No a teď už pohled do kanadský chart, zase do kanadského žebříčku, tady je Taylor Ray. Tak ještě jednou, tady je Taylor Ray.

Luke Combs, jeho nová věc z jeho alba The Way I Am, současná záležitost. No ale on má i současnou věc v duetu společně s dalším zpěvákem, který se jmenuje Charles Wesley Goodwin. No tak tahleta ukázka taky postupuje těma žebříčkama, v Kanadě nějak ne, ale v celkově v Americe jo. Tahle ukázka, která se jmenuje Better That Way, tahle je Charles Wesley Goodwin, no a Luke Combs.

Charles Wesley Goodwin. No a taky Luke Combs. No a co tady mám dál? Tak tenhle boj sklízí velký úspěchy v Americe. Corey Kent. Tohle to je jeho nová věc, která se jmenuje Empty Words, nebo jeho současná záležitost.

tak je to skoro tak, že s kým si zaspívá Ela. To je prostě velký úspěch. Já mám z toho radost, mám Elu hrozně rád, no tak Ela Langley. Ovšem s ní taky Cole Wetzel. Tohle věc, která je hodně úspěšná v současnosti, jmenuje se Jaded. No ale Ela Langley dokázala nevídanou obrovskou věc. Teď už je to oficiální rekord. S tímhletím singlem už 23 týdnů v oficiálním žebříčku americkým na prvním místě. To je rekord vlastně od těch 50. let, kdy Billboard začal uvádět svoji všechny ty hitparády singlů a alb. Tak od té doby až do teďka 23 týdnů je prostě rekord a tentokrát ho rozjela, prostě napálila Ela Langley. Mám z toho radost, Choosing Texas, tato ta velká úspěšná věc. Už je rozhodně hit roku 2026. No ale já vám z jeho alba Dandelion nabídnu jinou věc.

Looking for something simple, tohle to je Ella Langley. No teď čtyři borci. Tady je Hardy, Eric Church, Tim McGraw, no a ještě Morgan Wallen. Tady je ta skvělá věc. Pořád ještě

Morgan Wallen. MacArthur, to je teďka hodně oblíbená, nebo hodně v rádích je ta záležitost, jinak ale pohybující se pořád někde kolem toho 19. až 22. místa a pořád se nějak ne a ne dostat někam zase trošku vejš. No, každopádně tyhle čtyři jsou suproví a MacArthur, to je dobrá pecka. A na závěr jedna živá verze Springsteen, tohle je Eric Church. Pak pozvánkovej break a druhá vysílací hodina ACX. Už za chvíli.

0: tak, já mám rád i ten Origoš. Samozřejmě, ale tohle je krásná živá verze. Springsteen a jinak Eric Church. Moji milí, za chvilku jsem zpátky.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Best party, best.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Posloke Radio. Kazdi Utari. Starstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio a Martin Svátek.
4: To je pravda, Color Music Radio, taky sázavá Amerikána. Moc vás zdravím, moji milí, začínáme druhou vysílací hodinu ACX American Country Express. Tady je Claire Dunn, hezký poslech.

Tuxedo. Tak tohle je zpěvačka Claire Dunn. Parádní už, ale stará záležitost. No a samozřejmě dneska nesmí chybět Dallas Smith. Kdybych dělal country žebříček, první místo. Good Time Goes. Tohle je Dallas Smith.

hru tak rozhodně zabil. Tohle je Dallas Smith. Moc se těším na desku, to říkám furt, tak dobrý, já už to říkat nebudu, ale těším se. Good Time Goes, velká věc v Kanadě, pátý místo. No ale co má úspěch, to je zpěvák, který se jmenuje Zach John King. Get to Drinkin', podíváme se na jeho album, tohle je jeho současná věc v první desítce.

Get to drinking, Les, John King. No, v první desítce v Americe, tak podíváme se na jeho album. Tam je třeba docela dobrý propojení a společně s Brooks and Dunn. Tato věc, která se jmenuje Way to Go.

pěkná věc, tohle je Zach John King a taky Brooks and Dunn, Way to Go. Pojďme si zahrát Brooks and Dunn z roku 2001. Ale baladická věc, která se jmenuje The Long Goodbye. No to byly v plný síle Brooks and Dunn.

Long Goodbye. Tak tohle to jsou Brooks and Dunn, tedy Kix Brooks, Ronnie Dunn. Rok 2001. Tady je rok 98. Faith Hill a taky vokály naspíval Vince Gill. Skvělá věc. Let Me Let Go.

tom roce 98 měla Faith Hill, samozřejmě přelomový úspěch. Třeba už s věcičkou This Kiss po celém světě. Její album se jmenuje Faith a tato ukázka Let Me Let Go, kde vokály naspíval skvělej Vince Gill. No a teď jsme tak jako spadli do té historie, pořád tedy novodobí historie country muziky. Pojďme si dát z roku 97 ukázku One Night at a Time. Carrying Your Love Away, tak se jmenuje album, myslím, sakra teďka úplně nevím. Podívám se, ale každopádně rok 97.

si myslím, že když třeba se vám zalíbila ta současná country muzika, tak je zapotřebí trochu znát tu starší vlnu country muziky. Tohle to je právě George Strait. Carrying Your Love With Me, tak se jmenuje album. Tak rok 97, One Night at a Time. No a pojďme si zahrát takovou úspěšnou věc. Po celé Americe i v mainstreamu se tato ukázka hrála v roce, myslím, že 92. To už je hodně starý, ale skvělá melodie. Líbivá to záležitost. Tohle to jsou Restless Heart. Úspěšná věc. When

tak za mě moc hezká melodie. When She Cries, a little restless heart. No jestli si to dobře vybavuju, tak hned single V zápětí, který vyšel, už nebyl tak úspěšný, ale takovej country soul, skvělá věc. Tell me what you dream, pojďme si ještě dát. Ještě jednou Restless Heart.

Dream. Oh, so restless heart. No, myslím si, že stoprocentně tu následující věc budete znát. This ain't no disco.

zpěvák, který měl úspěchy v 90. letech. Tohle je Andy Griggs. Já mám tady od Andyho asi dvě věci. Jedna se jmenuje She's More. A tahle ta druhá You Won't Ever Be Lonely. Tohle je Andy Griggs.

Andy Griggs, You Won't Ever Be Lonely. No teď, když se to nezdá, tak pohled opět do současnosti. Tenhle ten zpěvák má rád 90-kový country. Nahrává ho v současnosti, ten sound. No abych nemluvil do jeho zpěvu, to se samozřejmě nehodí, tohle je Zac Top. Současná věc, pohybující se v žebříčku. South of Sanity, tak se to jmenuje.

jinak ono samozřejmě patří do kapely uskupení, který se jmenuje Lady Antebellum, tedy Lady A. No a minulou hodinu jsem ukončoval tedy jednou živou věcí. Pojďme si dát ještě tedy jednou na závěr. Tohle jsou Lady A, Lady Antebellum, ve který je samozřejmě tedy i Charles Kelly, kterýho teďka uslyšíme za chvilku. Nejúspěšnější asi věc od nich. Need you now.

a tak dále. To už všechno víte, Lukáše, klasika, to je jasný. Mějte se krásně, čus, třeba v úterý po 10. hodině po Frikoloře. Tak, nazdárek.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Vás zdraví Lukáš Kolíbal a Bob Marley s kapelou The Wailers. V premiéře tentokrát je v neděli, krátce po 22. hodině. Máme 20. září 2026. Aspoň tady našeho západňáckého letopočtu, protože v Etiopii minulý týden slavili rok 2019. Taková zajímavost. To bylo 11. září, by the way, když svět vzpomínal na události v New Yorku a zároveň reggae svět vzpomínal mimo jiné na odchod Petra Toše předčasnej a nebo taky na odchod Toots Hiberta z kapely Toots and the Maytals. Nicméně já jsem dnes sliboval na sociálních sítích, že dnes povzbuzení z poslední letní reggae speciál na koloru, protože podzim už je za dveřmi, a tak jsem se koukal po různých tématech, které by dnes večer mohly zaznít. Nicméně, proč začínám s Bobem, je velmi prozaický důvod, a to, že v roce 1980, konkrétně 23. září, proběhl úplně poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers, a to bylo v Pittsburghu ve Stanley Theater. A já bych vám rád z tady tohle bez pochyb velmi úžasného koncertu rád zahrál aspoň kousek. Tehdy už Bob mimochodem věděl, že co ho čeká, nebo měl už ty diagnózy doktorský, a byl to poslední koncert turné, který bylo předčasně zrušený. A přesto s takovouhle energií to celý odspíval. Tak ochutnejte aspoň kousek na úvod. Tak vás čekají i mnohá další témata a spousty novinek. Příjemný poslech na koloru Jam Music Reggae Session. Tonight, live and direct.

Bob, Bob Marley, Andy Wailers, poslední společný koncert, který se uskutečnil 23. září 1980 vedle Stanley Theatre. Dnes je to Benetton Center v Pittsburghu v Pensylvánii v rámci turné klubu Uprising. Kapela tehdy odehrála se hodně silný 90-minutový set, než zhoršující se zdravotní stav Boba Marleyho donutil zbytek turné zrušit. Marley mu 3 dny před tímhle koncertem lékař diagnostikoval, že se mu rakovina dostala do mozku a tak ho to docela sejmulo, samozřejmě logicky. A vlastně 11. května 1981 opustil hmotný rozměry, i když to zkoušeli všelijak ozařovat. A na tady tomhletom koncertu už Bob byl s tímhletím vědomým, s tímhletím verdiktem lékařským. A kapela, teď nevím, jestli se to dozvěděla před koncertem nebo po koncertu, nicméně to bylo hodně heavy a jsou různý příběhy kolem toho, co všechno se tam dělo. A jak vám takhle jsem zahrál jenom ty úvodní 2 songy, úplně to cítím, husina na obou rukou a říkám si, to je možná dobrý příspěvek vám pustit další album týdne, což je pořad, který pro vás provozuju vždycky v neděli a ve středu v repríze, to znamená jedna premiéra týdně a tentokrát tam jsou Earth, Wind and Fire a na ty právě dobře může navázat v příštím týdnu Bob Marley s The Wailers a tady tenhle ten živák v celý svý dílce, takže pak si můžete pustit v neděli od 13. hodiny a nebo ve středu od 20. Nicméně, abych nepředbíhal teď zpátky teda k tady tomhle momentu, k silnému koncertu, jehož výročí můžeme dnes vzpomenout 36 let poté. No a na pódiu s ním byl samozřejmě baskytarista Aston Family Memberet a jeho brácha Carlton u bicích, Junior Marvin u solový kytary a s tím druhým kytaristou byl Alan Dessen, u kláves Tyrone Downey a Earl Wire Lindow a na perkuse Alvin Cico Peterson a nesmím zapomenout na doprovodní vokály samozřejmě iTrees, Rita Marley, Marcia Griffiths a Judy Mowat. Tak tolik na úvod a dnešního Jam Music Reggae Session, kde bychom mohli následovat s celým tím koncertem, ale jak jsem sliboval předtím, rád bych vám poslal pozitivní energii skrze éter, právě protože začíná podzim, protože lidi přepadá trošku nálada z toho konce léta všelijaká a tak bych rád to věnoval tu dnešní session upliftment, neboli povzbuzení a rád bych teda začal tématem oslav tohoto týdne, protože pár důležitých postav z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny a tak bych rád vzpomněl jejich muziku. A tím prvním z nich, který bych rád vzpomněl, je jamajský rastaman, který se říká Tristan Palma. Takže právě teď a tady jeho věc jménem Joka Smoka. Posloucháte Color Music Radio a od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech. Ideálně volume doprava. A poroštujte trochu ty basy. Ať to hezky fouká.

0: ビッグチューンです。Aha, Tristan Palma, ten bude mít narozeniny za pár dnů. Pár zajímavostí o něm, protože takhle spousta lidí, když se řekne reggae, tak řeknou jo, jo, jo, Bob Marley. A tím to končí. Možná ještě vzpomenou Jo, Jo Band, nebo kdo ví, ještě možná jedno jméno, Inner Circle třeba, ale těch reggae muzikantů je na Jamajce tisíce, po světě další tisíce, desítky tisíc možná. Ten žánr je z mýho pohledu stále velmi živý, aktuální a vibruje conscious music ve své originalitě, ve svém původu a samozřejmě rozšířil svoji podobu, někde je víc elektronický, někde je víc akustický, někde je víc zaměřený na nějaký témata a tak dál. Ale ta pestrost je pro mě už přes 20 let velmi fascinující a tak vám chci rozširovat obzory o tom, co všechno je reggae music. A nebo i vzpomenout nějaký jména třeba, o kterých jste nikdy neslyšeli. A možná Tristan Palmer je jeden z nich, tak něco málo k tomu. Tristan je zpěvák, producent a muž, jehož kariéra odstartovala zajímavým způsobem. Právě hned vlastně se potkal právě s králem žánru Bobem Marleym. Psal se rok 1979 a na Jamajce se konal ostře sledovaný koncert na památku politického aktivisty Claudieho Masopa. Hlavní hvězdou tehdy byl samozřejmě Bob Marley, jenže tenhle večer měl ještě jednoho nečekaného hrdinu a tím byl právě 17-letý Tristan Palma, který tehdy vystoupil na pódiu a svým suverénním výkonem doslova uhranul publikum i hudební kritiky. Tento moment ho přes noc katapultoval mezi špičku reggae music. Psal se rok 1979. Na začátku 80. let už Palma válcoval jamajský hitparády a v top 40 měl v jednu chvíli neuvěřitelných 9 songů najednou. Pokud byste měli do éteru pustit jeho nejzásadnější věci, hledejte tracky jako Entertainment nebo právě Joka Smoka z roku 1982, kterou jsme si zahráli teďka a kterou třeba britská BBC dodnes označuje za jeden z vrcholů zlatý éry reggae. To by mě zajímalo, jestli tenhle ten ganja song i hrajou. Není to ale jenom hlas za mikrofonem. Tristan si později vybudoval vlastní studio Star Creation a začal pomáhat produkovat i dalším. Mimo jiné stál u zrodu kariéry tehdejší dětské hvězdy a později krále dancehallu Beanimana. Palma i zkrátka tichým architektem jamajského zvuku, kterého se vyplatí znát. Tak tolik jedna první mini profil a já jsem našel ještě jeden song od Tristana tady ve spolupráci s Lucianem. A z jeho alba Revelation Time z roku 2006 a hned v tom úvodním songu právě hostuje Tristan Palma. Takže Luciano a Tristan Palma dohromady a je to zpráva pro nějakého ministra, protože ten song se jmenuje Mr. Minister, Please.
1: Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation. And this requires your immediate attention.

Luciano, přezdívaný taky The Messenger, myslím vlastním jménem se jmenuje Jepter McClymont, velká legenda samozřejmě jamajský roots and culture scény. Rastaman, který nahrává už od 90. let a začínal u labelu Exterminator, stejně jako mnoho dalších, včetně třeba Sizzly nebo Morgan Heritage nebo Capleton, tam nahrál i zásadních věcí, Malači, Turbulence, spousty, ten seznam je dlouhatánskej, takže vzpomínka na šéfa tady tohohle labelu, Filipa Fatise Burela, který mimochodem kdysi dávno navštívil Prahu společně se Sizzlou. Nicméně, když už jsme si zahrali Luciana s Tristanem Palmou, tak dáme ještě jeden song od Luciana ve spolupráci s Capletonem, protože na mě dnes vyskočilo video, že Luciano a Capleton mají společný koncert v Londýně v O2 Academy Brixton London, a to sice dnes v neděli večer. Je tady totiž malý turné, který se jmenuje Heights of Fire UK Tour, neboli Výšky ohně, který dalo dohromady právě Capleton a Luciana, který se znají už z těchto časů 90. let Exterminator, kde tehdy spolupracoval taky saxofonista a producent Dean Fraser, a což bylo velmi zásadní období, aspoň z mýho pohledu, pro jamajskou scénu, kdy se od digitální produkce začalo zase ustupovat a začali vystupovat do popředí hlavně živí muzikanti a taky conscious music, roots and culture, jakožto esence reggae music. No a takže Capleton, který letos vydal velmi zajímavý nový album, a Luciano, který je neustále tvořivý dodnes, tak jsou na společném miniturné po Velké Británii. Promotéři tu show inzerujou hesly The Prophet and The Messenger, neboli prorok a posel. A ve čtvrtek hráli v Bristolu, teď v sobotu v Birminghamu a v neděli večer 20. to znamená dnes večer v Brixton, London. Tak je několik songů, který společně nahráli, a jedním z nich je právě ta úplně nejstarší klasika z času Exterminator, která se jmenuje Ja Kingdom. Posloucháte Color Music Radio, Ja Music Reggae Session s Admirálem Kolíbalem. Přeju vám příjemný večer a příjemný poslech.

Minimálně o 25 let tohleto věc vypustili Zion i Kings ve spolupráci s Jesse Royalem, jmenuje se Give Thanks. A vypozvala takovou dobu z rádio.

Kabaka Pyramid společně tuším s brazilským kytaristou, který se říká Barrio. Předtím to byl jeho Breda Formana da Mada Jesse Royal ve spolupráci se Zion A. Kings, který je vřele doporučuju taky vaší pozornosti, protože produkují velmi zajímavé desky. Spolupracují s mnoha jamajskými interpretama, přestože základnu mají na ostrově, na panenských ostrovech Virgin Islands, kde odkud pocházejí, a tak traverzují mezi Virgin Islands a Spojenými státy a zároveň ale samozřejmě spolupracují s Jamajkou a s mnoha dalšími, třeba i s Markusem Gádem z Nové Kaledonie a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ve svém studiu nahrávali třeba několik alb legendárního projektu Vona Benjamina aka Beka, který předtím měl projekt Midnight a tak dále. Takže scéna Virgin Islands vřele doporučuju, protože je taková hodně meditativní, hodně klidná vlastně, dejme tomu v porovnání s tím jamajským ohněm, a každý ten ostrov má si svoji velmi speciální energii. Já jsem chtěl ale teďka zahrát, když už jsme si zahráli od Kabaky jeden single, který vyšel tuším, že letos na jaře, tak bych zároveň chtěl vzpomenout, že vydal úplně nový album poslední srpnový pátek. Už jsme si z něho tady nějaký kousky hráli a ta deska je hodně dobrá, speciálně pokud vás baví kombinace reggae hip-hop, tak si myslím, že tuto desku byste si hodně užili. Podívám se, jestli ji tady mám teďka v dosahu, anebo ne. Proč bychom si s ním něco mohli zahrát? Je to už třetí spolupráce s Damienem Marlim, který je vlastně hlavním producentem a na jehož labelu Ghetto Youth International, což je vlastně Marliovic současný label, tak ta deska vyšla, už třetí za sebou, a za tu předchozí Dee Colin si Kabaka s Damianem odnesli Grammy za reggae album roku. Tak jsem zvědavý, jak na tom bude tohle album, který se jmenuje Rebel Music The Lyrics Tape, který je vlastně trošku něco mezi EPčkem a celým albem. Já bych ho klidně nominoval, jenom zároveň mám to vědomí toho, kolik neuvěřitelné muziky v těch posledních 12 měsících vyšlo. Takže konkurence veliká, ale uvidíme. Každopádně teď bych vám rád něco z té desky zahrál a uvidíme, jestli se nám to pustí, protože jedeme opravdu live and direct. Je takhle v neděli v noci.

hudební začátek. Nový desky Kavaka Pyramida s song jménem Stand Firm, který mimochodem hostuje Pressure Bass Pipe, což je velký hlas právě z Virgin Islands, od kterého si za chviličku dáme taky jeho vlastní single jménem Beautiful Day, ale ještě předtím od Kabaky v druhé části toho alba najdete i tady ten krásný love song. All lovers get ready. Skibli bang, I couldn't live without, I couldn't sleep without my baby.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Jo, tak to byl Pressure Bass Pipe s jménem Beautiful Day, který můžete najít online, taky hezký videoklip. S přáním toho, ať to pondělí je pro vás krásný den, a nebo možná posloucháte v úterý večer, tak ať středa, každý den, every day can be a blessed day. Ne? Sliboval jsem online taky, že si pustíme něco z nového alba, který posvětil do světa Anthony B. Keith Blair, jamajský, vlastně legenda jamajské scény, který ale už žije pěkných pár let všude možně po světě, svýho času dokonce žil i v Polsku a taky v Rakousku. Nicméně teď je někde v Americe a minulý týden vydal nový album, který se jmenuje World of Love, Svět lásky. Čímž to nedělá, že nevidí, co se děje ve světě, ale právě proto posílá do světa skrze svoji muziku více lásky. Na té desce hostují Gentleman, Queen Omega a taky Mo Calamity a v jednom songu tam je taky Suga a Jazzwad. A my se ale dáváme nejprve song jménem Good Music, protože reggae is a good music, is uplifting music, rebel music. Dejte vidět, jak se vám to líbí. Instagram Color Music Radio snad znáte. A případně můj Admirál Kolíbal, a nebo toho mýho celého reggae světa je jammusic.net. Budu rád, když se připojíte a případně i klidně napíšete pár řádek, co vy říkáte na tuto good music.

Jo, Antony B a Suga a Just What k tomu. Mimochodem, myslím, že tam vysamplovali Shaggyho, ne? Jeho starý love song. Jo, i takhle se dá recyklovat a zároveň z toho tvořit něco novýho. Ještě jedna ukázka z nový desky World of Love, Antony B, právě teď song jménem

Jo, Anthony B. Baví, nová deska, objevuju postupně. První song totiž, ten úplně první song, který jsem dneska nehrál, kterým to albu otvírá, je takovej Coco Mambo, ne? Jsem si říkal, co to je, ne? Ale když se zaposloucháte potom postupně i do těch dalších songů, tak vám dojde celý ten koncept. A zmiňoval jsem, že se tam objevuje taky Queen Omega. Queen Omega vypustila teď ve spolupráci Greatest Friends úplně brand new single, který si dáváme právě teď. Jmenuje se Spiritual War. Takže taky žádný letní téma, ale i na nějaký letní songy za chvilku dojde, ale reggae music je v první řadě taky ghetto music a rebel music odkazující se k tomu, co se děje ve světě, takže velmi tematický song a la Queen Omega teď a tady na Koloru Jamusic Reggae Session.

Yes, Mr. Unstoppable, doktor Curry, stále ve hře a teď to, před pár dny, možná týdnem nebo dvěma, se objevil v české televizi i dokument Curry Era, který představuje doktora Curryho širšímu publiku. Samozřejmě legenda domácí scény, a který se zúčastnil mnoha nejrůznějších projektů. Aktuálně je součástí Neverish, ale zároveň nahrává i solově. Tenhle ten song je, pokud vím, jeho novinka, která se jmenuje Unstoppable. Produkoval to Kokoman pod jménem Coco Jamin. Jmenuje se samozřejmě Unstoppable. A je to zároveň pozvánka na koncert Neverish, jejich projektu Dr. Curry, Kokoman a Messenger a Selector Baudric, který proběhne teď už o nejbližším pátku večer před Crossem, takže ještě možnost dát open air.

celý to bude už tento pátek před krosem. V krosu potom jsme si nedávno potvrdili 29. října pro naší bandu Urban Bushman, která stala z popela. A společně s námi tam vystoupí taky Rising Spirits Trio. To si zapište někam za uši, čtvrtek 29. října. Na další akce v kalendáři

Posloucháte Color Music Radio, kdo posloucháte v premiéře, tak je 23 hodin 26 minut. To znamená, že máme za sebou hodinu a půl, necelou, a ještě půl hodinu před námi. A my jsme se tak začali trošku opírat o novinky. Tímhletím směrem půjdeme i dál, ale ještě předtím jsem chtěl vzpomenout ještě jednu postavu, která žel už není mezi námi a měla by o nadcházejícím týdnu narozeniny. A myslím, že je velmi důležitý ho zmínit, jak jsme si tak říkali, že rozšiřujeme obzory o důležitý jména z reggae světa, protože ten pán, tomu se přezdívá The Originator, jeden z prvních DJs v tom jamajském slova smyslu, to znamená, že toastovali do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze, a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle vzali mikrofon a hlásili přes ty verze, je Daddy Euro. A právě ten by teď v tomhletom novém týdnu oslavil narozeniny. Tak malinko si povíme i o něm více, jenom tady hledám, co vám pustíme. Já ho nenajdu totiž pod U, ale najdu ho pod D, protože on je fakt Daddy s velkým D. Tak cokoliv, co zahraju od něho, je dobrý, a pustíme jednu z těch novějších produkcí.

Takže starý rytmy, hodně starý rytmy a najednou tam neslyšíte ty původní sloky, ale přes ně právě toastuje Daddy Uroy. On žil v letech 1942 až 2021. A vlastně dá se bez přehánění říct, že to je jamajský praotec rapu a učitel všech DJs, King Daddy Uroy. Narodil se jako Edward Beckford v jamajském Jonestown 21. září 1942 do rodiny adventistů 7. dne. Jeho máma hrála v kostele na varhany, takže muzika byla doma určitě přítomná úplně od malička. Edward poprvé hlásil do mikrofonu už v roce 1961 u sound systému Dickies Dynamic Sound, což bylo v době, kdy se na ostrově hrálo rhythm and blues, mento, calypso a pomalu přicházelo ska. Byl inspirován staršími kolegy, jako byli Count Machuki nebo King Stitt, ale brzy rozvinul hlášení svým velmi kreativním způsobem do vyšší ligy. Brzy vynikal jako skvělý řečník a stal se taky výborným průvodcem tanečních akcí po Kingstonu, kde nejen hlásil intra, co se zrovna hraje, ale rovnou písničku doplňoval vlastními hláškami i rozsáhlejšími texty a melodiemi. A právě u sound systému je poprvé slyšel i John Holt, tehdy to byl zpěvák The Paragons, a to zrovna, když Uroy to justoval přes nahrávky od labelu Treasure Isle. John se o tom pak hned zmínil majiteli vydavatelství, Dukeovi Reedovi, a ten si Roye pozval do svého studia. V roce 1970 tak u něj vznikly první tři velké hity Uroye, známé klasiky Wake the Town and Tell the People, Rule the Nation, a nebo song Were You the Ball, v kterém se dělilo mikrofon právě s Johnem Holtem. Bylo to tehdy, jako by se narodila nová Jamajka, vyprávěl později Dennis Al Capone, jeden z toasterů, kteří se u Uroye inspirovali. Najednou o nás DJs začali pečovat jako o bohy. A tak trošku modernější produkce Sharper Than Joe Frazier. Daddy Uroy, mini tribut. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A vzpomínáme Uroye, protože teď 21. by měl narozeniny.

Yes, we know what you mean. To byl Daddy Uroy a až v průběhu toho songu mi došlo vlastně, kterýho Joe Frazera on to myslí, Mat Profesora, protože podle toho zvuku, podle toho dabování toho zvuku mi došlo, aha, to je ze studia Ariwa. Tak to byl Daddy Uroy, myslím, že vydali spolu minimálně jedno celý album a vzpomínka na Uroye, který by teď 21. oslavil, jak se říká, na Jamajce Earth Strong. Tak teď už nejvyšší čas pokračovat v novinkách. Mám tady novýho Sizzlu, Romaina Virga, Rhythm Manem I Shall Be Released, taky novej song v duet Steven Marley a Beanie Man, anebo Richie Spice a Mr. G. Ale ještě předtím, nebojte, nebudu pouštět něco jiného, ale mám tady hlášení, že o nadcházejícím v nadcházejícím týdnu máte možnost několika zajímavých akcí, na který tady mám tip. Všechny tři se shodou okolností odehrajou v Praze. Jedno je Dapefix, samozřejmě australský experimentátor, beatboxer a hudební producent, zpěvák taky, který se poslední roky hodně inspiruje na Jamajce, i tam byl, nahrával spousty tapletů právě na svoje instrumentálky, který celý udělal hlasem a takhle spolupracoval s Capletonem, s Janine, s Kabaka Pyramidem a s mnoha dalšíma. Pokud neznáte, vřele doporučuji na YouTube, najdete pod Dapefixem spousty zajímavých věcí z Jamajky. Tak ten bude 26. září před Cross Clubem v rámci 25. výročí tohohle kultovního klubu v Holešovicích, Cross Club, a 26. září, pozor, pozor, akce začíná už odpoledne v 16 hodin, tak kdo máte chuť, tak nepropásněte. No a stejný den potom večer, potom v Lucerna Music Baru, taky docela vlastně early gig, myslím, že od 7 od večera, vystoupí velmi zajímavý mongolský hip-hop, pánové, který vypadají na lídry mongolského hiphopu, tak tip pro vás, B. Tamir, Mad B, One Shrell a Hoy Dai představí produkci labelu Matsway Records, který je prý hodně v topu, co se týká mongolské scény. A tak to je malinká odbočka k hiphopu a potom mám pro vás ještě tip na Bashment, kde se bude potkávat dancehall a R&B i hiphop s jedním z nejlepších selektorů, který tady u nás v Praze jsou, a to je z mýho pohledu malijský nebo západoafrický selektor Amadu, vlastně jménem, který v Praze žije už typuju tak 25-30 let, možná i déle. Tak ten má pravidelný soboty teďka v prostoru jménem My Place. To znamená teďka 26. září je nejbližší příležitost a tam ty akce začínají až o 23. A prostor najdete Our Place Music Club Prokopova 18 v Praze na Žižkově. Tak tolik tipy pro nadcházející týden, co se týká říjnových akcí, tak aspoň malá vyhlídka. Ještě jsem vlastně, ještě jednou možná dobrý zmínit, v pátek v Krosu už zmiňovaný Nevereš, doktor Kari Kokoman a Messenger a spolu s nimi doprovodný zpěvačky z G Appeals a další vzácný hosté. To bude v pátek a v sobotu tam potom Dapefix před Krosem. Výhledově potom 1. října Toasters na Strahovský sedmičce a 8. října Dub Pistols za doprovodu Zoo Blasters, nebo který budou přeskakovat, a selektorem večera bude Yukimura. Tolik pro začátek října a potom ještě jednou teda zopakuju 29. října Urban Bushman a Rising Spirits Trio v Krosu. To je čerstvě potvrzená záležitost, kterou budeme zveřejňovat teďka až v nadcházejícím týdnu. Tak tolik kulturní servis pro Prahu.
Prahu. Pokud máte nějaký tipy z vašich měst, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, případně zmiňovaný Instagram Admiral Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo jammusic.net. A teď už slíbený segment novinek a začínám tím velmi slibným duetem Steven Marley a Beanie Man dohromady, to znamená dvě obrovský jména, jeden z reggae světa, druhý z dancehallového světa a společný single se jmenuje Winning.

you got. Oh gosh, to už je busy signál, který samozřejmě trenduje, velice hodně trenduje. Teď trošku zvolníme. Back to the Roots, novej, velmi zajímavý rhythm, na kterém spolupracovalo spousty velkých hlasů. Tohle je duet Christopher Martin a Jesse Royal.

Rhythm jménem I Shall Be Released, horká novinka. Tohle je Christopher Martin a Jesse Royal, nicméně ten rhythm je narvaný, fakt velmi zajímavýma jménama, tak ochutnejme další. Romain Virgo, hned na úvod té selekce a

Jsem se úplně zaposlouchal do toho, že normálně, když takhle hrajete rytm, tak dáte třeba sloku, refrén a hned další verzi, jenomže když vám zpívá Romain Virgo, který byl loni oceněn jako The Caribbean Reggae Artist of the Year. A ještě vzpomínám na dva nádherný koncerty, který nám nadělil v Praze, no tak mě to úplně uneslo. No Substitute. Na tom rytmu najdete i další jména, jako je třeba Pinchers, nebo jeho brácha Spanner Banner, a je tam taky Richie Spice, což jsou všechno bráchové, by the way. A tohle je duet taky, a společně s nimi tam Mr. G, a song se jmenuje Free Up.

Takže Brand New Rhythm I Shall Be Released, no říkám Brand New, protože to teďka vyšlo s mnoha zajímavýma současnýma jménama, nicméně samozřejmě pravděpodobně ty, kdo se pohybujete v reggae music, jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Ano, samozřejmě reggae svět má některé instrumentálky hodně rád a neustále je recykluje v nových podobách s těma zpěvákama tý současný generace. Tenhle ten song má zajímavou historii, protože I Shall Be Released je song, který původně už v roce 1967 napsal Bob Dylan, který to nahrál se svojí kapelou během slavných sessions ve sklepě domu zvaného Big Pink. No a takže první verze se objevila na debutovém albu té skupiny v roce 1968. Do reggae to předělali The Heptones pro legendární studio One, to znamená Coxsone Dot tam byl u mixážního a producentského pultu a právě tato specifická basová linka a rytmická struktura se stala základem pro klasický rhythm I Shall Be Released, který se takhle čas od času zopakuje. Namátkou bych mohl zmínit třeba verzi z roku 2002, kdy to tehdy naspívali Anthony B, Capleton, Admiral Tibet, Glenn Washington, Lady G, Luciano, Queen Africa a mnoho dalších. Tehdy to vyšlo v solidně velkým releaseu. Tony Rebel tam byl, třeba taky Sugar Mine dokonce, nebo Sizzla Kalanji. Právě Sizzla, od toho tady mám jednu úplně novou věc, kterou si dáme v rámci Brand New Releases. V premiéře máme 23 hodin 58 minut, to znamená, už dávno bylo 5 minut po 12. A brzy přichází čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc a trochu se odpočinout před novým týdnem, protože hned v pravý poledne mě čeká polední menu. A většinou takhle, když vysílám v noci reggae music, tak i to polední menu je tím hodně ovlivněn. Tak budeme tam třeba pokračovat. Teď vás ale čeká ještě novinka a la Sizzla Kalanji, od kterého jsem chtěl předtím zahrát něco z Exterminator. No ale, ale ještě jedna odbočka, chtěl jsem vám jenom ochutnat, jakže zní ta verze od Heptones.

kterou jsem vám moc chtěl zahrát. Jalil, mladý jamajský rastaman, který se svojí kapelou navštívili Prahu loni na naše pozvání a který mi udělal velikánskou radost, tak vydal odprost nový single.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.